0: šrotu. Hostiami dnešnej kapely Hraj sú Majky Vlado z Dunajskej kapely a Joško Kryžan, kapelník dýchovej hudby Lieskovanka. Tieto obidva manšafty sa u nás predstavia už v pondelok 28. septembra.
1: Skôr však ako prídete k nám, tak by sme vás chceli pozvať aj na jednu zaujímavú udalosť, ktorá sa bude konať tesne za našimi hranicami. Dýchová hudba Březoviané bude v sobotu 26. septembra krstiť svoje nové CD. My sme sa o ňom porozprávali s kapelníkom ešte na festival v Stráni a rozhovor s ním vám prinášame opäť.
0: Peťa potešil aktuálny kapelník dýchovej hudby Březoviané. Vy máte novinku, CDčko. So Zdenkom Gurským sme sa minule tak bavili, že to CDčko už je v dnešnej dobe viac menej iba taký suvenír, ale napriek tomu sa stále darí v tejto dýchovkovej nahrávacej štúdiovej tvorbe. Vás k tomu čo tak akože prímelo, aby sa niečo takéto stalo?
2: Tak je pravda, že je to takový suvenír dneska, to budem prosto souhlasím. Spíš sme chtěli si to udělat jakoby sami pro sebe a poslední CDčko, to bylo vlastně první, tak bylo před 15 lety a už se o tom bavíme už v kapele nevím, 5 roku, že bychom si chtěli natočit další, tak letos už nám to konečně vyšlo.
0: Já si pamätám ještě teda z mojej osobnej skúsenosti s Březovianmi, že tých muzikantov tam bola celkom taká zaujímavá hrstka nezabudnutelných tvári a osobností a keď som vás videl v Zlatovciach na festivale nedávno, veľmi ma potešilo, že sú stále tam, ale ste teda doplnení aj o nejaké mladšie talenty. Sú Březoviané stále Březoviané, alebo už to musíte zháňať zo všetkých možných okresov?
2: Tak to jádro, ešte sme pořád Březoviané, i když nejsou z Březové, tak sú to stejne Březoviani. Áno, ako využívame hodne toho, že sme prihraniční obec Březová, takže k nám jezdí spoustu mladých. Máme tam skoro z poloviny ze slovenskej strany.
0: Čo bude na novom CDčku?
2: Tak sú tam staré osvedčené hity, ktoré už si myslím, že dlouho nikdo nenatočil. Teď jsme se rozhodli a budou tam i dvě novinky. Jednu novinku tu už jsme hráli na festivalu ve Zlatovcách. Hudbu složil Miško Grabec a text Jan Grabec, což je jeho otec. A pak tam máme ještě jednu novinku. Můžu prozradit, že název té novinky se odkazuje na Březovou.
0: A ten křest CDčka se už teda blíží, tak nám ještě povedz, kedy a kde?
2: Křest toho CDčka bude 26. září od 14 hodin na Březové sportovní hale.
0: Březoviané tam budú hrať sami, alebo ako to bude?
2: Tak sami nebudeme. Pozveme si z Dolné Suče Sučanku, mladá muzika, mladých kluků a holek, takže to jsme rádi, že přijali pozvání. Pak tam bude dechová hudba Tufaranka a večerní zábavu nám odehrají Lanžučané.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu na...
2: Já ti přeju zase veľaďba, ty jo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou pro vždy rád.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronómové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já sváram dolů, do dolů a dolů jurudu.

Milé sluchačky i sluchači, v relácii Slovo na večer sme vám dnes prinesli 4 prepovídky, ktoré sme vybrali z našho archívu. Verujeme, že ste sobi ich vžili, oddychli sobi i spočili čere sobotnejšej večer. Reláciu pre vás dnes prirechtovali Stanislav Hurdych i Lea Vaskova. Žečíme vám šumnej ostatok soboty i čujeme sa zase o mesiac kolo novoj časti relácii Slovo na večer.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizí